Dnešní hitové. Sega. Hitové, den, na kojte tancuješ s Valjakou? Do skatvane. Yeah. City Ljato.